0: Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trouble. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.
1: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
2: Bylinka utržená za svitu měsíce vám tuky nespálí. Velký reklamní sliby vám sami postavu nevylepší. Máš zdravotní problémy? Nebo chceš preventivně pečovat o své tělo? Jsme PT Service, plzeňská firma se sportovní výživou. Registruj se na ptservice.cz a nebo přijď do našeho obchodu v Plzni na Doubravce v ulici Na Dlouhých. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz. Nákupem na ptservice.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.

Praktik papír. Papírnické potřeby. Praktik papír. Pracovní pomůcky. Praktik papír. Příjemné prostředí. Praktik papír. Pohodlné parkování. Vaše papírové srdce Ostravy. Váš Praktik papír. Praktik papír.cz.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

0: rameno.
1: Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih. Neříkaj, pro

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

0: Hey, this is Ava Max.
1: All the hits.
2: Hit Rádio.
3: Zlepší si náladu.
2: Zlepší si náladu.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

0: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
1: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
0: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
1: Rodinné pasy a seniorpasy.cz. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

0: Praktik papír. Papírnické potřeby. Praktik papír. Pracovní pomůcky. Praktik papír. Příjemné prostředí. Praktik papír. Pohodlné parkování. Vaše papírové srdce Ostravy. Váš Praktik papír. Praktik papír CZ.
1: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
2: Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trouble. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: 7 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. V části Česka se dneska můžou objevit lokální bouřky. Odpoledne a večer dorazí hlavně do západních a jižních Čech. Izolované bouřky ale budou i jinde. Moc při nich nenaprší. Rizikové budou spíše nárazy větru. Výjimečně budou padat i kroupy. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Zelená úsporám už nebude jako dřív. Nejvyužívanější dotační program po více než 17 letech mění podobu, což může způsobit polevení zájmu žadatelů. Jak přesně budou programy fungovat, řekne ekonom Lukáš Kovanda.
6: Už nebudou opřeny o přímé dotace, ale v uvozovkách pouze o bezúročné úvěry. Celkově vlastně v rámci programu Zelená úsporám a pak Nová zelená úsporám už Češi vyčerpali zhruba 109 miliard.
5: Jde totiž o vůbec nejvyužívanější možnost státní podpory. Tenistky Karolína Muchová ani Marie Bousková do osmifinále Roland Garros nepostoupily. Nasazená desítka Muchová podlehla ve třetím kole 170. hráčce světa Švýcarce Teichmannové. Bousková prohrála s nasazenou osmičkou Ruskou Andrejevovou. A teď pojďme do našeho regionu.
7: 19 pražských vinic nabízí po oba víkendové dny ochutnávky a komentované prohlídky od 10. do 18. hodiny. Akce jsou součástí 8. ročníku festivalu Pražské vinice. S výjimkou vinice svaté Kláry je vstup zdarma. Program s mapou vinic najdeme na webu pražskevinice.cz. Z Metropole Lucie Daňková.
8: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
9: Počasí pro dnešní den spíše velká proměnlivá oblačnost, přes den místy výskyt přeháněk, takže pozor na to. Nebo dokonce i bouřek. Na severovýchodě odpoledne i déšť trvalejší a denní maxima 22 až 26 stupňů.
10: Bylo to jen tak, ale zvládli jsme to. Je tady
11: Víkend
10: s Hitrádiem a Leonou Děnděši.
9: Krásné dobré ráno, 7:03, tak to jdeme pořádně nakopnout. Ten nejlepší víkend v českém éteru. Leona Děnděši s vámi, tak vám přeji krásné dobré ráno. Bacha, dneska bude úplněk, tak možná většina z nás nebudeme spinkat, ale k tomu se dneska ještě dostaneme. Tak doufám, že stáváte pravou nohou do toho nového dne a napište mi, co děláte, kdo vstává. A nebo třeba jdete teprve spinkat. Tak startujeme sobotní vysílání na Hit Radio právě teď z Goldeny a taky Flipside. Happy birthday, dobré ranko.
10: Hit Radio City.

Happy birthday pro všechny, kteří dneska oslavují, ať už meniny, narozeniny, výročí, nebo jenom prostě to, že jste, že vstáváte do toho nového dne. Já vám přeju krásné dobré ráno, s vámi Lea. Tak jak se máte? Píše nám tady Nicole. Dobré ránko, já jsem od 6 vzhůru a chystám kanapky na svatbu. Na oběd grilovačka s rodinou, už se moc těším. Krásný den všem posluchačům i vám do rádia. Přeje Nicole a v závorce holky u pece. Tak holky, ať vám ta práce jde od ruky a taky bych si dala nějakou skvělou kanapku a ňamku. Když tak Bělehradská 132, jo? Další posluchačka. Dobré ráno, Leonko, moc ráda tě slyším. Včera jsem byla na tvém představení v divadle Hibernia na Celine Dion Show. Byla si naprosto neuvěřitelná a nechápu, že teď už sedíš za mikrofonem a mluvíš k nám posluchačům. Jsi skvělá, moc rádi tě posloucháme. Ježíš, to je hezký. Děkuju. Doufám, že jsi si představení užila. Je pravda, že trošku mám takový vychraptěný hlas, ale já jsem tady s váma strašně ráda. Takže my víkend oslavujeme prací a hlavně skvělou muzikou. V té budeme pokračovat i dál. Lenny anebo The Sound of Silence právě teď. Hezké dobré ráno.

0: Dobré ráno, SMS k nám od vás chodí spousty. Děkujeme za ně, že vstáváte s námi. Dokonce tady píše Petr: Leonko, já s vámi jdu spát, protože jsem protančil, propařil celou noc. Ale je to fajn tě poslouchat takhle v taxíku. Dobrou noc všem posluchačům, kteří měli taky Velký pátek a oslavovali. Jak jsem zmiňovala, každý den je důvod k oslavám. Proč ne? K tomu skvělá muzika, dobrá nálada, pozitivní energie. Tak ať už jdete špingat nebo vstáváte, mějte krásný den, dobré ráno a dobrou noc. Za chviličku David Guetta, tedy Swims, anebo Pink.
1: Bylinka utržená za svitu měsíce vám tuky nespálí. Velký reklamní sliby vám sami postavu nevylepší. Máš zdravotní problémy? Nebo chceš preventivně pečovat o své tělo? Jsme PT Servis, plzeňská firma se sportovní výživou. Registruj se na ptservis.cz a nebo přijď do našeho obchodu v Plzni na Doubravce v ulici Na Dlouhých. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservis.cz. Nákupem na ptservis.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

David Guetta, Sam Martin, Dangerous. Hezké dobré ráno, minutku po půl osmé. Tak co? Stále spinkáte, vstáváte? Asi jo, protože stále ty SMSky chodí, takže děkujeme za ně. My pokračujeme dál, protože na netu frčí vzpomínání na nákupy z roku 2018. Lidi brečí nad rozdílem tehdejších a současných cen. Já to prostě nechápu. Někdo totiž nazdílel fotku ze supermarketu z roku 2018. Nákup tenkrát stál 500. Dnes to stačí maximálně na dvě blíka vejce, možná jedno máslo a taky pozdrav od pokladní, co si budem. Ještě tak tak, já se takhle vracím, já nevím, na Google Maps, když něco hledám a vidím na Street View benzín za 23 korun. Vzpomínáte, když to stávalo ještě takhle?

A to nám to tehdy přišlo docela dost. Stroj času by to asi chtělo, ne? Jen se to s tím cestováním časem nesmí přehánět. Dejte vědět, jestli vy vzpomínáte třeba na něco, co před pár lety stálo úplně jinak, než stojí dneska. Myslím si, že bychom napsali docela slušný seznam. Každopádně pokračujeme dál. Co takhle Dancing in the Moonlight? Dneska nás čeká úplně, k tomu se za chvilku vrátíme. A taky moje jmenovkyně Leony a její Don't Worry. Za chvilku, buďte s námi. Hezké ráno.

Sobota 30. květen, za chviličku už budou Vánoce, já vás nechci strašit, nedělám si legraci. Samozřejmě pojďme se podívat, co nás čeká a nemine, kdo dneska slaví a co se hlavně dneska děje. Modrý úplněk, ten nastává zítra 31. května v 10 hodin 44 minut, takže kdo dneska v noci nebudete spinkat, tak víte, čím to je. Taky je Svěn. Miluju ty přeblepty. Světový den bez tabáku, protože představte si, že v České republice začal před 9 lety platit absolutní zákaz kouření ve vnitřních prostorách, restaurací, divadel, čikin a dalších veřejných prostorách. A za tohle prostě palec nahoru, tohle se fakt povedlo, protože nesmrdíte od toho kouře. Já jsem byla kuřák, takovej pasivnější, ale dneska už bych tu cigaretu fakt s tabákem do pusy nevzala. Jsem strašně ráda, že jsem se tenkrát odnaučila, je to 7 let, co nekouřím, ani žádný ajkosky, vapíky a tyhle ty další ošklivý věci. Tak třeba jste na tom někdo podobně, dejte vědět a myslím si, že tenhle zákaz, který začal platit před 9 lety, je opravdu pozitivní rozhodnutí. Za chviličku Pitbull, Poetika anebo Coldplay, Little Sims a Burna Boy. Jsme sobota, jsem chtěla říct, jasně, jsme Hit Radio a je sobota ráno.

0: Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit
2: Radio. Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Service, plzeňská firma se sportovní výživou. I my stojíme za úspěchem plzeňských indiánů a viktoriánů. Registruj se na ptservice.cz a získáš lepší ceny na celý sortiment. Jo a plzeňáci, na Doubravce v ulici Na Dlouhých máme prodejnu s nejširším výběrem. Tak se stavte. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz. Nákupem na ptservice.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.
1: Hit Radio. 8 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Ministerstvo školství ukončí pokusné ověřování takzvané kombinované výuky, tedy střídání prezenční a distanční výuky v základních školách a základních uměleckých školách dříve, než mělo v plánu. Zapojené školy mají s touto výukou skončit nejpozději k 30. červnu. Původně mělo pokusné ověřování trvat do roku 2028. Zdravotní stav amerického prezidenta Donalda Trumpa je prý stále výborný. Uvedl to Bílý dům ve zprávě, ve které cituje výsledky lékařské prohlídky. Tu 79-letý Trump podstoupil v úterý ve vojenské nemocnici Waltera Reeda. Americká média ale věrohodnost zdravotnické prohlídky zpochybňují. Na hokejovém mistrovství světa v Curychu se dneska rozhodne o finalistech. Od 15:20 se utkají domácí Švýcaři, kteří touží po prvním zlatu s překvapením šampionátu Nory. Severané usilují o premiérovou medaili. Druhé semifinále od 8 hodin večer se hrají týmy Kanady a Finska, které vyřadilo ve čtvrtfinále český výběr. A teď pojďme do našeho regionu.
2: Druhým dnem pokračuje největší pop-up výběrových second-handů Lovers Market, a to v industriálním prostoru Garbe Holešovice. Na jednom místě se tady potkávají desítky second-handů z celé republiky nebo také lokální značky. Doprovodný program, beauty zóna, tetování a skvělá gastronomie. Od 11 do 8 večer. Z Prahy Lucia Daňková.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
4: Předposlední květnový den nás čeká počasí, proměnlivá oblačnost, přes den místy výskyt přeháněk nebo bouřek, pozor na to, a nejvyšší denní maxima 22 až 26 stupňů Celsia.
3: Bylo to jen tak, ale zvládli jsme to. Je tady
5: Víkend
3: s Hitrádiem a Leonou Děnděši.
4: Jasně, že jste to zvládli. Celý pracovní týden za námi, teď už to nejlepší. Víkend, pohodička, relax. K tomu Hitrádio, moje maličkost, Lea Děnděši vám přeje dobré ráno. Proč jsem zase chtěla říct dobrou noc? Já nevím, já to mám dneska nějaký pomotaný. To je tím, že jsem spala asi 3 hodinky po včerejším představení, ale bylo to skvělý, nádherný. No a teď jsme tady od toho, abychom vám hráli skvělou muziku, podávali samé dobré pozitivní informace, takovou tu víkendovou pohodičku, však to znáte. Tak pokračujeme dál, 8:02, před námi Kelly Clarkson, anebo teď už Luis Fonsi, Daddy Yankee a Despacito. Dobré ráno.
3: Hit Radio City.

Jason, posloucháte Hit Radio, Leone s vámi 9 minutek po 8. Představte si, že na Islandu vyvinuli šampon s unikátní účinností. Na tom by asi nebylo nic zvláštního, jenže kamarádi, ono to má jeden takový malý problém. Přidává se do něj, a teď dobře poslouchejte, jo. Já ani nevím, jestli to můžu říct, ale asi můžu. Kravská moč. Čili moje vlasy si o něm rozhodně můžou maximálně nechat zdát. Na mě prostě žádná kráva čůrat nebude. To je strašný. Co ty lidi dneska nevymyšlej, fakt. Mezi tamními důchodci je to prý ale obrovský hit. Všichni to tam používají. A ono jako vůbec, kravská moč je údajně prý takový malý zázrak. Dokonce v Indii z ní dělají i zubní pastu. Dokážete si představit, že ráno prostě u toho zrcadla si čistíte ty zuby a pomalu místo mluvení děláte bú. To je prostě strašný, ale i tohle se děje. Pojďme radši k muzice, před námi Mon Chéri, ale teď už Austin a Dasha. Tak hezké dobré ráno a mějte skvělý den.

0: Takhle chutná ranní sobota z Éteru Hit Rádia. Hezké dobré ráno. Nezapomeňte, že od pondělí ve snídaní šampionů zase soutěžíme o dovolenou z Invii za 40 000 korun. Stačí si ráno správně tipnout výherní sedačku v našem fiktivním letadle. Tohle všechno tady pro vás máme a samozřejmě skvělou muziku. Jeleni Alexandra Sten anebo Alvaro Soler za moment. Buďte s námi.
1: Hit Rádio.

0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

Za minutku půl devátá posloucháte Hit Radio a my pro vás máme žebříček top videí na YouTube. První desíce jsou, no, jak to říct, je to takový infantilní taneček, který milujeme, když jsme někde na party a tak podobně. Jsou to Gangnam Style, taky Crazy Frog anebo Shape of You. No a teď pojďme na bednu. Třetí místo, Wheels on the Bus, interpret Cocomelon. Možná většina z vás zná, já vůbec nevím, která by je. A druhé místo, Despacito, jasně bokem doprava, bokem doleva, 9 miliard shlédnutí. No a na prvním místě s fantastickými 16 miliardami shlédnutími. Víte, co to je, přátelé? Možná to znají všichni rodiče malých dětí. Baby Shark, takový to. Ne, že vám turut v hlavě, jo? Ale prostě tohle je ten legendární song, který má 16 miliard shlédnutí. Takže gratulace obrovská a teď všichni rodiče spolu. Baby Shark. Dobré ráno. Pojďme radši k našemu playlistu. Rose, Bruno Mars, Apathé anebo Alanis Morissette Crazy. Právě teď, hezké ráno.

Two Colors Safari Duo Chris de Sarandy. Hezké dobré ráno. Mám pro vás dobrou zprávu, protože za pár minutek tady budeme mít sobotní dopoledne. A pokud hledáte tip, co podniknout ve svém okolí, tak mrkněte na Slevomat. Najdete tam masáže, wellness, adrenalin i další zážitky za skvělé ceny. A dokonce navíc s extra slevou. Tohle chcete zažít. A já pro někoho z vás mám tady voucher v hodnotě 5000 korun v rámci naší narozeninové rulety. Takže pokud máte ve svém okolí někoho, kdo má, měl nebo bude mít narozeniny, tak po 9. hodině vyťukávejte pomalinku 800 937 937, zlaté číslo k nám do studia, až po mé výzvě. Do té doby samá skvělá muzika. Nico Santos, Nickelback, Kamrat a nebo legenda, král všech králů, Michael Jackson.

0: aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
1: 9 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. 16-letí k volbám nejspíš v dohledné době nepůjdou. Navrhované snížení věkové hranice prvovoličů v obecních volbách o 2 roky na 16 let vláda ANO, SPD a motoristů pravděpodobně odmítne. Festivalová sezóna v Česku začíná. S rostoucím zájmem o koncerty a letní akce, ale přibývá i podvodů se vstupenkami. Pokračuje Tereza Genserková z D-testu.
2: Nejbezpečnější je nakupovat vstupenky přes oficiální stránky prodejce. Na něj zpravidla odkazuje přímo pořadatel akce. Naopak, při nákupu na online portálech, které vstupenky přeprodávají, nebo přes sociální sítě, je riziko problému výrazně vyšší.
1: Prodané vstupenky tam mohou být falešné, nebo je podvodník prodá více lidem najednou. Hokejisté Caroliny porazili domácí Montreal 6-1 a poprvé od roku 2006 postoupili do finále NHL. V boji o Stanleyův pohár se střetnou z Vegas. První zápas se odehraje v noci z úterý na středu. A teď pojďme do našeho regionu.
3: Sofiák Beer Festival pokračuje druhým dnem na Sofijském náměstí na Praze 12. V nabídce je výběr českých malých pivovarů, ochutnáme poctivé street food speciality a nechybí živá hudba. Začíná se hodinu před polednem a ochutnávat, zpívat nebo tančit se bude až do 10 večer. Z Metropole Lucie Daňková.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
4: Počasí pro dnešní den, polojasná obloha, k tomu příjemné denní maxima 22 až 26, takže ideální počasí vyrazit někam na výlet.
0: Štěstí na šest písmen, víkend, žádná práce, jenom život a ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
4: Dobré dopoledne, 3 minutky po 9, já mám dneska tak dobrou náladu, protože vy jste skvělí, že posloucháte, píšete nám spousty zpráv, tak já jsem se rozhodla, že někomu z vás uděláme v této hodince radost a nebude to ledajaká radost. Narozeninová ruleta s voucherem na 5 000 korun. Dle výběru vlastních zážitků nebo momentů, užití si něčeho pěkného, tak prostě dobře a pozorně poslouchejte, nic víc dělat nemusíte. Do té doby samá skvělá muzika Šabuzi, anebo teď Alan Walker. Hezkou sobotu.
0: Hit Radio City.

Právě Hit Radio 9 hodin 9 minut, něco hezkého si přejte, protože se říká, že když vidíte stejná čísla, že vám jdou takové ty zprávy ze zhora, nebo někdo rád říká, že z vesmíru. A teď, ale konkrétně z Hit Radia. A to v podobě skvělých hitů a muziky, protože nám tady z ničeho nic napsala posluchačka Lenka, která si přeje zahrát Mandraže motýly. Vzhledem k tomu, že láska je všude kolem nás, ona je čerstvě zamilovaná, tak já jsem si říkala, že tu zprávu přečtu, protože náhoda, i když já slovo náhoda nemám fakt ráda, protože náhody neexistují, všechno je tak, jak má být, tak my Mandraže motýly máme teď i v našem playlistu. A ona napsala: ahoj Leonko, prosím, až budeš hrát hity na přání k vaření, zahraj Motýly od Mandraže. Jsem čerstvě zamilovaná a pane bože, ta láska je tak krásná a cítit takové ty motýlky v bříšku. Děkuju moc, seš super, moc ráda vás posloucháme a ty máš neuvěřitelně dobrou energii a takovou pozitivní, ať už říkáš cokoliv, seš skvělá Leonko. Taky bych ti přála nějakou lásku, mějte se krásně, Hit Radio skvělý. Ježíš, to je moc hezký. A co se týče té lásky, tak já lásku mám nejenom v podobě svého 15-letého syna, protože to je ta nejkrásnější a nejsilnější láska na světě, taky rodičovskou lásku, přátelskou lásku, zvířecí lásku a mám i tu partnerskou, takže jsem taky po všech bodech šťastná a spokojená. A vy ostatní doufám taky. A co se týče teda Mandraže a motýlu, no tak dáme si je i text éteru Hit Radia přímo k vám.

0: Abrakadabra, a jak čarovala Lady Gaga, tak já taky čaruju a přivolávám někoho z vás, protože se bude roztáčet kolo narození nové rulety a dneska to bude i s nezapomenutelným zážitkem od Slevomatu, přátelé. Protože pro někoho z vás tady máme voucher v hodnotě 5000 korun, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte a chcete zažít a hlavně chcete si je pamatovat. Takže 800 937 937, pokud ve svém okolí máte někoho, kdo má měl nebo bude mít narozeniny, to je naše podmínka, tak volejte právě teď a těším se, komu z vás uděláme opět dneska radost.
1: Hit Radio. Hit Radio. Everybody get up.

0: nejnovější hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

0: Vayamos, compañeros. Hezké dopoledne.
1: Basta.
0: Basta, ano. Až mě to překvapilo, říkám, tady někdo mluví. Každopádně, kolo narozeninové rulety 9.30 se jde roztáčet pro někoho z vás právě teď. A já se ptám, koho máme na telefonu. Halo, halo, kdo je tam?
2: Halo, halo, telefonu Mirka.
0: Ahoj Mirko, odkud voláš?
2: Ahoj Leonko, volám zrovna z profi kuchyně. Jsem na kurzu vaření.
0: Ježiš, no to je skvělý. A co nám dneska dobrého uvaříš?
2: Dneska to budou hlušky.
0: Koho?
2: Halušky.
0: Jo, halušky je. Yeah. Slaninka, zelíčko. Ježiši Maria, no já bych si dala. A k tomu malé pivečko.
2: No, prosím tak to pivečko nebude, ale bude tam slaninka.
0: Mirečko, prozraď nám, kdo ve tvém okolí má nebo měl, či bude mít narozeniny.
2: Měla a byla to moje, je to jedna z mých nejlepších kamarádek, Janička.
0: Janička, dobře, potřebujeme znát datum, kdy měla?
2: 21. května.
0: Takže 21. května, už to tady vyťukávám a jdeme na pravidla. Zahrajeme ti tři hudební ukázky z datumu 21. května, kdy tvoje kamarádka Jana měla narozeniny. Na tobě bude jednu z těch ukázek si vybrat. Jsou to hity, které ovládaly hudební žebříčky světových hitparád po celém světě. Ale pozor, na tobě bude pouze vybrat jeden jediný hit a nemůžeme se k jednotlivým ukázkám vracet. Jdeme na to?
2: Jdeme na to.
0: Tak roztáčíme kolo narozeninové rulety poprvé právě teď. Legendární Gypsy Kings a Bailami.
2: Tak to bereme všemi deseti.
0: Fakt? Máš je ráda?
2: Ano, miluju.
0: Já si myslím, že to je takový ten hit, který rozvrtí úplně každýho.
2: Ano, souhlasím.
0: Dobře. Tohle bylo teda rychlý, ale naprosto souhlasím. Strašně dlouho jsem tuhle věc neslyšela, tak si dáme za chviličku z Eteru Hit Rádia pro tvoji kamarádku Janičku. Ale teď máš ty ten správný čas, aby si jí mohla sdělit, cokoliv si přeješ. Pojď na to.
2: Tak já bych ji určitě chtěla popřát hlavně hodně zdravíčka, protože to jediný si bohužel za peníze nekoupíme. Mm-hmm. Ale do života jí přeju jenom štěstí a jen to nejlepší, protože si to opravdu zaslouží, je to naše zlatíčko.
0: To je krásný. Já chci taky takovou kamarádku. Ne, já mám taky takový kamarádky, takže já jsem za ně taky strašně vděčná. Každopádně, krásný přáníčko a jestli si dobře pozorně poslouchala, tak ty víš, že v rámci narozeninové rulety tady máme vždycky partnera nějakého, který nám dává takové ty nezapomenutelné vzpomínky. No a dneska, pokud třeba hledáš tip, co podniknout ve svém okolí, tak stačí mrknout na slevomat.cz i naši posluchači a najdete tam masáže, wellness, adrenalin, taky další zážitky za skvělé ceny. Nyní navíc s extra slevou, takže slevomat.cz, tohle prostě chcete zažít a ty to teď

0: zažiješ, protože dostáváš trom tradá voucher na 5 000 korun.
1: Ježiš, děkuju.
0: To si myslím, že udělá radost takhle v sobotu dopoledne, co?
1: To určitě, obrovitánsko.
0: A teď otázka, využiješ to pro sebe, anebo to věnuješ svojí kamarádce Janičce, anebo taky si to holky užijete spolu?
1: Já si myslím, že si to užijeme spolu.
0: No tak skvělý, gratulace veliká, takže slevomat.cz, ostatní posluchači se můžou podívat a nebojte, budeme soutěžit dál. No a za tebou a tvojí kamarádkou Janičkou. Už Gypsy Kings, bailami, měj se krásně, ahoj.
1: Ty taky, ahoj.
0: Ahoj. Takhle jednoduchý, přátelé, to je. Takže mrkněte slevomat.cz a nebojte, my zase pro vás něco vymyslíme. Jsme Hit Radio.

0: Rasmus, Break Your Heart, Eteru Hit Rádia. Za minutku 9:45, hezké dopoledne. Nezapomeňte sledovat naše sociální sítě, kde jsme jako Hit Rádio. Budeme vám neskutečně vděční, protože i online, tam, kde se nacházíme, ať už Facebook, Instagram, TikTok a další různé platformy, tak tam je spousty zajímavých informací a hlavně takových těch záběrů z backstage, takže Hit Rádio všude na vašich účtech. Můžete si nás přidat, my budeme rádi, a kdybyste chtěli i moji maličkost, tak Lea Giongilsi. Teď už další muzika, Mirai, Skript, Vilájem, anebo Ella Henderson, Rudimental a jejich Alibi.
1: Hit Radio.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Rádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Počasí pro dnešní den, polojasná obloha, příjemných 22 až 26 stupňů Celsia. Tak si ho užívejte naplno.
0: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děnděší.
1: 9:50, my nezastavujeme, pokračujeme dál, před námi Tom Odell, Five and Queen, spousty skvělé muziky, dobré nálady, díky, že posloucháte.
0: Hit Radio City.

Je sobota 30. květen a my pro vás máme skvělou zprávu. Možná někdo jste to už zaregistroval, že barbarovská královna Rihanna čeká dvojčata. Odpálila to humorem, žádná taková ta přehraná romantika. Prostě jednoduše oznámila, že jí za tři a že prostě může sníst toho, kolik chce. Je to neskutečný kontrast. Na jedné straně miliardové impérium Fenty a na druhé straně taková ta syrová realita, kdy se prostě potřebujete jenom pořádně najíst, protože uvnitř vás roste fotbalový tým třeba, ne? Fascinuje mě prostě takový ten její klid. Má doma dvě malé děti, teď čeká další dvě děti. Komu se to stane, že dvakrát čeká dvojčata? A přesto vypadá, že má všechno pod kontrolou a ještě u toho řídí velkou firmu. Je to povzbuzení pro všechny ty mámy, co se cítí provinile, když řeší pracovní maily, ukojení, co si budem. No a když už se bavíme o Rihanně, tak si pojďme dát i teď z éteru Hit Rádia a její jeden z nejznámějších songů Umbrella. A mimo jiné, to znamená deštník a myslím si, že ten pro dnešní den někdo z nás bude potřebovat.

0: Posloucháte Hit Radio a až dneska půjdete vy pracující třeba z práce domů nebo někdo z nákupu, z procházky, z výletu, tak prosím vás, stavte se pro nějakou kytičku nebo nějakou flašku, něco dobrého a rovnou zazvoňte u těch lidí, co bydlí vedle vás, jo? Samozřejmě pokud máte dobré vztahy a pokud ne, tak se můžete vlastně seznámit, protože dneska je tady svátek sousedů. Nevím jak vy, já svoje sousedy téměř neznám, až kromě jednoho pána, který mi velmi často nadbíhal, tím toho zdravím, že mi nechával u auta květiny, nebo mě dokonce pozval na domácí knedlíky. Nevím, co tím chtěl říct, ale prostě je to hezký, takže svátek sousedů je dneska, vznikl v roce 1999 v Paříži a rychle se šíří, aby ne. Já bych řekla, že to je docela super důvod i k takové té skvělé, třeba sobotní párty. Ono totiž mít dobrého souseda je jako jackpot, protože to taky může být solidní peklo, že jo, co si budem. Je pravda, že ne s každým sousedem se dá slavit, takže dneska na ty sousedy a my pokračujeme dál ve skvělé muzice. Dermot Kennedy za moment.
1: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

3 minutky po půl jedenácté. Pink A Million Dreams. Posloucháte Hit Radio. For the world we're gonna make. A s vámi taky Leona. Doufám, že se máte báječně, pokračujeme dál. Mně se to teď říká nesmírně těžce a snažím se u toho oprostit od všech negativních pocitů vůči těm nádherným bytostem, kterým říkáme naše milované zlaté děti. Přesto to cedím pouze přes stisknuté zuby a s hlasem chvějícím se závistí, přátelé, protože přesně za 4 týdny ode dneška bude první den prázdnin, 2 měsíce volna. Tak je mi jasné, že učitelé mezi vámi v tuto chvíli omdleli tou nádhernou představou, i když já jsem vlastně taky pedagog a učitelka a volno mít teda moc nebudu, ale všem ostatním tiše závidím. Takže ať už si to budete užívat jakkoliv, hlavně si odpočiňte. My ostatní se musíme připravit na

že ty bazilišky budeme mít doma, jestli pak už pro ně máte program. Nemáte? No, tak je asi nejvyšší čas začít, přátelé, kamarádi. Posílám další skvělou muziku, David Stipka, Benji, Smiley Cyrus a nebo Pretty Fly, Offspring právě teď.

Benjis, David Stipka o lítání. A pokud chcete slyšet oblíbený song z Eteru Hitrádia, tak budou po 11. hity k vaření. To znamená, že pod budeme hrát 60 minut pro vás. Hity jenom podle vás. A když nám k tomu napíšete, co ještě baštíte a vaříte, tak budeme jenom rádi. 777 937 777 psát můžete právě teď, za chviličku Bon Jovi, Christina Perry anebo Roy Dalton.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: On air.
3: Online.
2: I w aplikacji Radia CZ. Hit Radio.
4: 11 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Kuřáci v Česku kupují nejdražší cigarety ve střední Evropě. Často tak za nákupem míří do zahraničí, například už i do Německa. Vyplývá to ze studie ekonoma Štěpána Křečka, prezentované na Vysoké škole ekonomické v Praze. Dnes je pro českého spotřebitele téměř vždy výhodnější koupit cigarety za hranicemi, zejména v Polsku, píší to Novinky.cz. Zelená úsporám už nebude jako dřív. Nejvyužívanější dotační program po více než 17 letech mění podobu, což může způsobit polevení zájmu žadatelů. Jak přesně budou programy fungovat, říká ekonom Lukáš Kovanda.
5: Už nebudou opřeny o přímé dotace, ale v uvozovkách pouze o bezúročné úvěry. Celkově vlastně v rámci programu Zelená úsporám a pak Nová zelená úsporám už Češi vyčerpali zhruba 109 miliard.
4: Jde totiž o vůbec nejvyužívanější možnost státní podpory. Tenistky Karolina Muchová ani Marie Bousková do osmifinále Roland Garros nepostoupily. Nasazená desítka Muchová podlehla ve třetím kole 170. hráčce světa, Švýcarce Teichmannové. Bousková prohrála s nasazenou osmičkou Ruskou Andrejevovou. A teď pojďme k nám do regionu.
6: Druhým dnem pokračuje největší pop-up výběrových second-handů Lovers Market, a to v industriálním prostoru Garbe Holešovice. Na jednom místě se tady potkávají desítky second-handů z celé republiky nebo také lokální značky. Doprovodný program, beauty zóna, tetování a skvělá gastronomie. Od 11 do 8 večer. Z Prahy Lucie Daňková.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ.
7: Počasí pro dnešní den, jasná až polojasná obloha, nejvyšší denní maxima 22 až 26 stupňů Celsia.
2: Štěstí na šest písmen, víkend, žádná práce, jenom život a ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
7: Hrajeme hity na přání k vaření jenom podle vás. 60 minut budete rozhodovat o tom, co Hit Radio bude hrát. Pište si na 777-937-777 nebo na můj Instagram Lea Giongiosi a těším se, co hezkého to bude. Chtěli jste Anetu Langerovou? Bude taky Mark Ember. No a pak je to na vás, tak pište a jdeme na to právě teď.
2: Hit Radio City.

Srdce tepec éteru Hitrádia, my pokračujeme dál, píšete nám na 777-937-777, pište dál nebo posílejte hlasovky. Je tady posluchačka Lenička. Ahoj Leonko, přeji krásný den, dneska pouštěj prosím pecky jako hrom. Děláme zahradní párty pro taťku k jeho 80. narozeninám. Vařím, peču, smažím a ať mi to jde hezky od ruky. Děkuji Lenka. Tak Leničko, tatínkovi přejeme samozřejmě všechno nejkrásnější, hlavně to zdravíčko. Ať stále tak pevně slouží a doufám, že tenhle song od Cool The Gang tě protočí trošku u teploty, když vaříš, pečeš, smažíš. Celebration. Tak taťuldo, všechno nejlepší. Leni, užijte si dnešní party a vy ostatní, co bude dál, rozhodujete vy. 777-937-777. Teď už Cool The Gang a Celebration. Hezkou sobotu.

Hity na přání k vaření, jedeme, nezastavujeme, píše nám tady Martina. Ahoj Lonko, prosím, zahraj nám duet Lady Gaga Bradley Cooper Shallow. Strašně dlouho jsem to u vás neslyšela. My dneska budeme grilovat a čekáme taky narozeninovou oslavu našeho Jiříčka a naší Peťulky. Rádi vás posloucháme, tak nám to prosím zahraj, udělala by si nám velikánskou radost. Tak jo, zahraju a ráda, protože je pravda, že ani já jsem tenhle song dlouho neslyšela. Jeden z nejkrásnějších duetů. Lady Gaga, Bradley Cooper, film Zrodila se hvězda, krásný, doporučuju. Tak za chvilku, Shallow z Eteru Hit Rádia.

0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

0: hity na přání k vaření. Někoho z vás bych chtěla teď na telefonu. 800 937 937, pojďme vysílat společně. Pokecáme, jaký máte víkend, jaký jste měli ten pracovní týden a hlavně zahrajeme něco, co byste rádi teď slyšeli z Eteru Hit Rádia. A pokud má někdo z vás něco na srdci, tak to můžete skrz Eter tomu dotyčnému sdělit. Takže volejte právě teď 800 937 937. Kdo je na telefonu?
1: Haló, dobrý den, já jsem se dovolal.
0: No, ty jsi se dovolal, kdo pak tam je?
1: Hustý, dobrý den, tady Eda.
0: Hustý, ahoj Edo, je to hustý, viď?
1: No mega.
0: Kolik ti je, Edo?
1: 10 a teď mi bude 11.
0: Ježiš, no to je skvělý, to jsi tak ve čtvrtý třídě?
1: V pátý.
0: V pátý dokonce, jo. A co děláš, teď prozradíš?
1: Teďka jedu za dědou na jeho pláž na Den dětí.
0: Ježiš, to je skvělý. A s kým jsi v autě?
1: S mamkou.
0: Tak zdravíme maminku. Jak se jmenuje?
1: Bára.
0: Tak zdravíme maminku Barču. A co vám zahrajeme na tu šťastnou cestu?
1: Tak já mám rád skupinu The Clash, takže bych poprosil Shoulda Stay or Shoulda Go.

0: Should I stay or should I go? Je to ono?
1: Ano.
0: Mám to tady. A pro koho to bude?
1: Tak pro mého kamaráda Tondu, který se bohužel nedostal na tu školu, kam jsem se dostal já.
0: To je škoda, ale tak ono to určitě vyjde třeba na podruhé, co?
1: To jo.
0: Tak mu budeme držet palce i u nohou. Vy si užijte den dětí u dědy a co dneska budete baštit?
1: Asi nějakého busta.
0: Ježíš, to bych si dala taky. Tak pozdravuj maminku Barču, volume doprava a užijte si tu píseň. Ahoj.
1: Naschledanou.

0: aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Právě a Vladan Hýl. V Česku přibývá dětí, které chodí na soukromé střední školy. U velké části z nich to přitom není o volbě alternativního směru, ale spíše vynucená varianta, protože veřejné školy nestíhají, a to hlavně v Praze. Po několika desítkách minut byl dnes dopoledne obnoven provoz na mezinárodním letišti v Mnichově. Přerušen byl kvůli dronu. Podezřelý letící objekt spozoroval jeden z pilotů. Pro vzlety a přistání byly uzavřeny obě runveje. Do pátrání po dronu se zapojily i helikoptéry. Hokejista Tomáš Hertl si zahraje finále play-off NHL po 10 letech. Český útočník se probojoval do závěrečné série o Stanleyův pohár v roce 2016, kdy podlehl se San Jose v 6 zápasech Pittsburghu. Tentokrát se o cenou trofej utká v barvách Vegas s Carolinou. A teď pojďme k nám do regionu.
2: Sofiak Beer Festival pokračuje druhým dnem na Sofijském náměstí na Praze 12. V nabídce je výběr českých malých pivovarů, ochutnáme poctivé street food speciality a nechybí živá hudba. Začíná se hodinu před polednem a ochutnávat, zpívat nebo tančit se bude až do 10 večer. Z Metropole Lucie Daňková.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Dneska je polojasná až skoro jasná obloha, nejvyšší denní maxima 22-26, prostě ideální den vyrazit někam na výlet.
0: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
3: Hezké dobré, teď už odpoledne 2:12. Doufám, že si necháváte chutnat u těch svých sobotních obědek. A kdo ještě nebaštíte, tak dobrou chuť i tak. Každopádně pokračujeme ve skvělé muzice, před námi Beyoncé, If I Were a Boy, anebo Pharrell Williams a Happy. A já jsem dneska happy, jak dva grepy se říká, že? Tak hezké sobotní odpolko.
0: Hit Radio

0: But you're just a boy.
1: Hezké sobotní odpoledne, máme tady pro vás skvělý tip, takzvaně super tip pro Českou republiku, protože jedna z hospod v hlavním irském městě Dublinu přišla s takovou unikátní akcí. Svým návštěvníkům nabízí pivečko úplně zcela zdarma a to jenom výměnou za pytel odpadků, které nazbírají v okolí, což je prostě naprosto geniální nápad. No a samozřejmě to funguje, že jo, co si budem, do půl kilometru od restaurace nenajdete žádný čurbec, což je naprosto skvělý. Akorát si to nedovedu představit, jak by to vlastně fungovalo tady u nás v české zemi milovníků piva. Tady by prostě dobrý štamgast pro smítko i přes plot skočil. No ne? Teď už další muzika, hezkou sobotu.

0: Sobota odpoledne posloucháte Hit Radio, tak je důležité připomenout, abyste nezapomněli, že od pondělí ve snídani šampionů s Míšou a Jasmin zase soutěžíme o dovolenou s Invií za 40 000 korun. A to je hezká dovča. Stačí si ráno správně tipnout výherní sedačku v našem fiktivním letadle a to je úplně všechno. Tak já vám držím pěsti, ať máte to štěstí.
1: Hit Radio City.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

0: miluju, fakt. Jestliže chystáte na dovču, na nějaký ten adrenalinek, tak zapomeňte prosím vás na všechny rady, které si pamatujete ze skautu nebo pioníra. Třeba rada, že si máte jet vysát ústy, nebo před medvědem si lehnout a hrát mrtvého. A do třetice žraloka udeřit do čumáku je prosím vás naprostý nesmysl. Si to tady na netu kontroluju a koukám, že byste měli stejný úspěch, kdybyste si před jedem lehli, žraloka vysáli a medvěda udeřili do čumáku, ne? Radši si vezměte mobil, zeptejte se AI, ta ví, co vždycky dělat. To bude kolikrát bezpečnější, takže pokud vám teda žralok dá alespoň tu minutku, že jo, co si budem. Teď už další muzika. Hezké odpoledne.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio City.

0: Hit Radio v plném proudu, hezké sobotní odpoledne. Já se s vámi pro dnešní den loučím, byla s vámi Leona Děnděš, těším se zase zítra v 7 hodin ráno a vy pokud možno užívejte si toho dne. Měli jsme skvělé ráno, dopoledne, částečně i odpoledne a budeme neskutečně rádi, když s námi zůstanete dál. Skvělá muzika, dobrá nálada, co víc si přát. Tak zítra v 7 hodin ráno na značkách. Čau.
1: Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu.

0: Dua Lipa.
1: Hi, I'm Lenny Kravitz.
2: On air.
0: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
3: Je 13 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem, hezké odpoledne. Od rána je zastaven provoz tramvají v úseku Anděl Újezd, dotčené linky jezdí odklonem. Omezení má skončit zítra v 5 odpoledne. V trase Anděl, Arbesovo náměstí, Švandovo divadlo Újezd můžeme využít náhradní autobusy. Festivalová sezóna v Česku začíná. S rostoucím zájmem o koncerty a letní akce přibývá i podvodů se vstupenkami. Pokračuje Tereza Gencerková z D-testu.
4: Nejbezpečnější je nakupovat vstupenky přes oficiální stránky prodejce. Na něj zpravidla odkazuje přímo pořadatel akce. Naopak, při nákupu na online portálech, které vstupenky přeprodávají, nebo přes sociální sítě, je riziko problému výrazně vyšší.
3: Prodané vstupenky tam mohou být falešné, nebo je podvodník prodá více lidem najednou. Zdravotní stav amerického prezidenta je stále výborný a je plně způsobilý vykonávat svoji funkci. Uvedl to Bílý dům ve zprávě, ve které cituje výsledky lékařské prohlídky. Tu 79-letý Donald Trump podstoupil v úterý, lékař mu ale doporučil zhubnout. A teď už si slovo vezme Iva Jurečková Šťastná.
2: Hokejový servis Hit Rádia.
5: I dnes samozřejmě pokračují další boje na hokejovém mistrovství světa, bohužel bez účasti České republiky. Odpoledne změří síly domácí Švýcaři s překvapením turnaje Nory. Domácí zatím turnajem proplouvají bez zaváhání. Ve skupině nestratili ani jediný bod a i ve čtvrtfinále předvedli přesvědčivý výkon, když postoupili přes Švédy. Norové jsou naopak v semifinále mistrovství světa vůbec poprvé v historii. Přestože budou v utkání jasně outsiderem, i oni jsou dosud v šampionátu úspěšní. Zápas začíná v 15:20.
6: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
3: Odpoledne se ojediněle objeví přehánky, teploty do 28 stupňů, zítra bude ráno polojasno, postupně se obloha nad Prahou zamračí a přidají se přehánky, místy bouřky i silné. Naměříme maximálně 25 až 27 stupňů Celsia.
2: Hit Radio City.
7: Ivo Aláč už vám přeje krásné sobotní odpoledne, dneska je ta lepší půlka tohoto víkendu, co se počasí týče, tak užívejte k tomu skvělé hity.

podstatě taková trochu blbost, ale hodně se to chytlo. Rosie a Bruno Mars na Hit Radio City. Jak už jsem říkal v úvodu, vzhledem k tomu, že by zítra mělo docela slušně bouřit, chcete využít volného víkendového času k venkovním akcím už dnes, kdy hrozí jenom nějaká drobná přeháňka. V naší metropoli se koná spousta akcí, ať už těch, na kterých se můžete nadlábnout nebo něco dobrého popíjet, tak i těch, kde se vyřádí i vaše děti, anebo i těch, které uspokojí tu vaší hudební buňku, o což se vlastně snažíme i my k těm akcím za chvíli, ale teď nám k tomu uspokojení buňky pomůžou do Cranberries.

Na Hitrádiu si ty skvělý hlas Bensona Boona, Beautiful Things, 16 minut po 13. Praha žije hudbou, už od včerejška, i dneska na spoustě míst naší metropoli potkáte méně či více známé umělce mnoha žánrů, například u Palátka, na Můstku, na Jungbaňáku nebo na Smíchovské náplavce. Probíhá taky festival Mezi ploty, v Bohnicích samozřejmě. Ochutnat kvalitní víno můžete na mnoha tradičních místech, které o tomto víkendu spojil festival Pražské vinice. No a děti mají třeba dopravní den v areálu nádraží Praha Braník, anebo taky v návštěvnickém centru České národní banky na Příkopě, kde je připravena spousta soutěží a tvořivých dílen souvisejících s penězi. A k vidění je tam i zlatá cihla v hodnotě 40 milionů korun.

0: Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.
1: City pikniky, něco, co pravidelní posluchači Rádia City dobře znají. V minulosti jsme měli třeba v Grébovce, na Karlínském náměstí, v Rýgráčích, anebo třeba ve Žlutých lázních, kam se právě toho 4. června vrátíme. Vymysleli jsme odpoledne plné koncertů, zábavy pro děti i dospělé, dobrého jídla, pití a hlavně tedy pohodové atmosféry. No a k tomu programu konkrétně zahrají a zaspívají Xindl X a Hodiny. Budou tam taky Kaja a Bambuláček, naše odpolední dvojka Dominik Vršanský a Vincent Navrátil, no a další bohatý doprovodný program. A pozor, vstup je zdarma, tak se tam vidíme ve čtvrtek ve 4.
2: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
3: Partnerem City Picnicu je Chery Praha v Průhonicích. Rodinná SUV značky Chery se špičkovou technologií a skvělou výbavou. Více na cherypraha.cz.
4: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
5: Hit Radio City.

Calvin Harris a Disciples se nás na Hitrádiu se ptali How deep is your love? No a vy, co máte hluboký vztah k autům a motorkám, byste rozhodně neměli o tomto víkendu chybět na akci Legendy, která už po několikáté probíhá na Holešovickém výstavišti. Přehlídka unikátních, historických i nejnovějších modelů, k tomu bohatý doprovodný program i pro děti. Prostě splněný sen každého motoristy. Teď nemyslím ty, které máme ve vládě.

Night Radio City Hit The Feeling a Lost Frequencies. No a ty frekvence už vlastně dneska ani není třeba řešit. Máte-li dabový radiopřijímač, to se vám pak všechno naladí samo, se řadí podle ABCD a taky se vám tam kromě Hit Radio City naladí i to naše skvělé Hit Radio 90, kde to mám na starost každý všední den mezi 14. a 18. a hrajeme tam jenom ty největší hity 90. let. Non-stop. Teď ale něco mnohem novějšího na Hit Radio City. Alec Benjamin, Let Me Down Slowly. Hezkou sobotu.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio City.
1: Je 14 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Správa železnic tento týden slavnostně zahájila přestavbu trati z Ruzyně do Kladna. Modernizace přispěje k zásadnímu zlepšení každodenního dojíždění. Více poví mluvčí správy železnic Nela Eberl-Frýbová.
2: Na trati bude méně oblouků a vlaky budou jezdit rychleji. Cestu z Kladna do Ruzyně zvládnou za 7,5 minuty. To je polovina současné cestovní doby. A díky druhé koleji bude jejich provoz častější a spolehlivější.
1: Stavba má být hotová v roce 2029. Prahu 10 opět oživí oblíbené letní scény, přinesou kulturní program do lokalit napříč městskou částí. Od zítřka do konce srpna nabídnou koncerty, divadelní představení, tematické programy pro rodiny s dětmi i letní kina, a to vše zdarma. Za některé komplikované operace dostanou nemocnice zaplacenou od pojišťoven jen půlku nákladů. Vybrané jim ministerstvo zdravotnictví úplně zakáže. Chce tyto výkony soustředit do specializovaných center a ostatní nemocnice od nich odradit. Šéf rezortu Adam Vojtěch si od toho slibuje zlepšení kvality a bezpečnosti péče. Tenisté Tomáš Macháč a Matěj Vocel odstoupili ze 4 hry na Roland Garros. Na vině je zranění Macháče, kterého už ve druhém kole 2 hry s Němcem Alexandrem Zverevem trápil zánět v patě. Zítřejší ráno bude v Praze polojasné, postupně se obloha zatáhne a přidají se přehánky, místy bouřky i silné. Čekáme menší kroupy, přívalový déšť a přechodně silnější vítr. Teploty do 27 stupňů.
0: Hit Radio City.
3: Ivo Alači nadále přeje krásné sobotní odpoledne. Před námi jsou další skvělé hity na Hit Radio City. Co pak bych vám lhal?

Night Radio City Linkin Park a Emptiness Machine. Tohle zaznělo na Rock for People v loni. No a co by tam mohlo zaznít letos mezi 10. a 14. červnem? Třeba tohle, co dobře znáte z našeho vysílání, protože přijede kapela Limp Bizkit. Pak třeba taky tohle. Protože tou asi největší hvězdou letošního ročníku festivalu Rock for People budou Gorillaz. Pak by tam mohlo zaznít tohle. Protože je v line-upu i kapela All American Rejects. No a nebo zpěvačka Halsey. Teď už ale jiná zpěvačka na Hit Radio City, Leonie, By Your Side.

Bavili jsme se tady o Rock for People, no a za historicky nejlepší vystoupení na tomto festivalu je považováno to, které předvedla právě kapela Green Day v roce 2022. A v setlistu byl tenkrát i hit, který právě dozněl na Hit Radio City, Boulevard of Broken Dreams. Za chvíli Kid Laroi a Justin Bieber.

Hit Radio City Jaded od Miley Cyrus. No a v době, kdy se Miley teprve rozkoukávala po světě, bodovala v hitparádách píseň, která je jedním ze stěžejních hitů i v playlistu té naší další stanice, kterou jsem zmínil, Hit Radio 90. Tuhle tu skvělou věc Two Princes od Spin Doctors tedy hraje pravidelně i to Hit Radio 90, ale teď je i v programu Hit Radio City 937 FM, tak užívejte.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

0: teď na Hit Radio si ty zpívala o tom, co se děje, když brečí, no a když budou ve čtvrtek odpoledne brečet vaše děti, vemte je na náš City Picnic do Žlutých Lázní. Ve Family Zóně bude spousta her a další zábavy. Na pódiu třeba Kája Bambuláček, no a k tomu nějaká zmrzka a další dobroty, tak to by snad mohlo zabrat, ne?
1: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
2: Partnerem City Picniku je Chery Praha v Průhonicích. Rodinná SUV značky Chery se špičkovou technologií a skvělou výbavou. Více na cherypraha.cz.
3: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.

0: Farná společně s kapelou Miraj, která už na jednom City pikniku ve Žlutých lázních s námi byla v roce 2019. Tak mrkněte na YouTube kanál Hit Rádia City 937 FM, je tam pěkné video z té akce, tak aspoň budete mít představu, jak to asi bude vypadat teď ve čtvrtek.
1: Hit Rádio City.

0: rámci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 15 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem. Pěkné odpoledne. Koná se 8. ročník festivalu Pražské vinice. V rámci něj můžete navštívit profesionální i amatérská vinařství napříč metropolí. Pokud nestihnete dorazit dnes do 6 večer, pak budete mít možnost ještě zítra mezi 10. a 18. Některé vinice nabízí i malou ochutnávku či odborný výklad průvodce. Více najdete na webu pražskevinice.cz. Pokračující modernizace Masarykova nádraží přinese další změny. Od pondělí bude zkrácen provoz některých linek. Podrobnosti má mluvčí Českých drah Vanda Rejnochová.
2: Práce v areálu druhého nejvytíženějšího pražského nádraží ovlivní provoz vlakových linek ve dvou hlavních směrech, do Kralup nad Vltavou a do Kladna. Tyto vlaky budou shodně začínat a končit ve stanici Praha Bubny a nebudou zajíždět na Masarykovo nádraží. K dílčím úpravám dojde také u linky R42 Praha Poděbrady Kolín.
1: Omezení budou platit do konce letošního jízdního řádu, přičemž většina změn zůstane v platnosti i po větší část příštího roku. Kontaktovat policii pomocí tísňové SMSky, přivolat všechny složky IZS nebo sdílet polohu umožňuje bezpečnostní aplikace Maják. Funguje od 6. listopadu, lidé ji využili už ve více než 16 případech. A teď pokračuje Iva Jurečková Šťastná.
0: Hokejový servis Hit Rádia.
3: Hokejový šampionát má na programu dva semifinálové zápasy. Už za 20 minut startuje duel mezi domácím Švýcarskem a překvapením turnaje Norskem. Večer v 8 pak hraje Kanada a Finsko. Javorové listy na hokejovém mistrovství světa ještě neprohrály.
4: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
1: V noci v Praze nejnižší teploty kolem 12 stupňů, zítra naměříme maximálně 27. Nedělní ráno bude polojasné, postupně se zatáhne a objeví se přehánky, místy bouřky i silné.
0: Hit Radio City.
5: Sobotu stále trávíme spolu, Ivo Alač vám i nadále přeje krásné odpoledne, no a pojďme si teď zahrát poker s Lady Gaga.

One Republic. No a jeden republikán, ten, co je v čele Spojených států amerických, by chtěl být i na bankovce, konkrétně na 250-dolarovce, která by podle něj měla být vydána u příležitosti 250. výročí založení USA. Ti, kteří Trumpa upozorňovali na to, že to úplně není možné, tak už na svých pozicích nepracují. Třeba ředitelka federální tiskárny. Asi mu řekla to, co ostatní, no, že to nejde vytisnout přes noc, že by příprava vydání bankovky s takto vysokou hodnotou zabrala 6 až 8 let. A hlavně, že by Donald Trump musel umřít, protože podle zákona z roku 1866 se na amerických papírových platidlech můžou zobrazovat pouze zesnulé osoby. Hitra.

Na Hitradio City Rehab in my head. Za malou chvíli začne první semifinále letošního mistrovství světa v hokeji, které nás už nezajímá tolik, jako kdybychom ještě byli ve hře o medaile, že jo? Ale popravdě jsem zvědavý na to, jak si povede černý kůň z Norska proti zatím suverénním domácím Švýcarům.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

Dnešní pokračování alba Confessions on the Dance Floor od Madony, ze kterého jsme si právě teď zahráli Hang Up. Máme 15.38, je čas vyrazit společně do kina. I will find you. I'm Batman. Film City. V loni se to stalo na přelomu července a srpna, kdy do našich kin přišly s odstupem pouhého týdne dva skvělé horory, Vrať mi a Hodina zmizení, a nakonec byly těmi vůbec nejlepšími filmy, které jsem za celý rok viděl. Teď jsou tady ve stejný den dva horory od velmi mladých amerických tvůrců, které budu mít taky hodně vysoko ve svém žebříčku roku 2026. Backrooms je počin pouze 20letého Kana Parsonse, respektive to celovečerní rozpracování jeho velé úspěšné série zveřejněné před 4 lety na YouTube. Že jeho talent všechny zaujal, značí už jen to, že do filmu přilákal oceňované hvězdy Chiwetela Ejiofora a letos i na Oscara nominovanou norku Renate Reinsve. A popravdě i mě rozum zůstává stát nad tím, jak moc se mu jeho velký debut povedl. Úplně dokonalé to sice nebylo, ale těším se na případnou dvojku. A ještě radši budu, když Curry Barker natočí další díly své Posedlosti. Ta je totiž ještě o kousek lepší než Backrooms. Taková jistější a přesvědčivější po všech stránkách, i té herecké, přestože je ústřední dvojka méně známá, což ale tento film určitě změní. Co jiného, kromě těchto dvou povedených hororů, teď běží v našich kinech, tak to můžete slyšet třeba v dalších dílech Film City, které najdete na stránkách hitradiocity.cz/podcasty. Ivo Alač, Hit Radio City, 937 FM. Film City.

rádiu City, Američanka českého původu Daša a její Austin. Abychom umíchali ten vůbec nejlepší playlist pro vás, posluchače Hit rádií, děláme občas nějaké ty průzkumy, ankety a dotazníky. A víte, která česká píseň nám z nich v posledních letech vychází skoro vždycky nejlíp? Žádný Ztracený nebo Miraj. Tohle od kapely Škvor. Síla starých vín. Tak si to dáme.

0: aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 16 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem, pohodové odpoledne. S dlouhodobými dopravními komplikacemi v Patočkově ulici má pomoct chystaná novinka. Ve směru do centra by tam mohl vzniknout třetí pruh, který by byl vyhrazen pro autobusy. Úpravy by mohly začít v příštím roce. Důvodem záměru je zejména zrychlit a stabilizovat provoz autobusů 180, které mívají výrazná zpoždění. Festivalová sezóna v Česku začíná. S rostoucím zájmem o koncerty a letní akce přibývá i podvodů se vstupenkami. Pokračuje Tereza Genserková z D-testu.
2: Nejbezpečnější je nakupovat vstupenky přes oficiální stránky prodejce. Na něj zpravidla odkazuje přímo pořadatel akce. Naopak, při nákupu na online portálech, které vstupenky přeprodávají, nebo přes sociální sítě, je riziko problému výrazně vyšší.
1: Prodané vstupenky tam mohou být falešné nebo je podvodník prodá více lidem najednou. Premiér Andrej Babiš momentálně změny ve vládě nechystá. Uskutečnit by se podle něj mohly až po ročním zhodnocení práce členů kabinetu. V médiích se spekulovalo o změnách na pozicích šéfa rezortu obrany nebo ministra kultury. Fotbalisté Baníku Ostrava se udrželi v první lize. V odvetě barážového dvojzápasu zvítězili na hřišti Táborska 5-0. Zítra bude ráno polojasno, postupně se obloha nad Prahou zamračí a vyskytnou se přehánky, místy bouřky i silné. Teploty do 27 stupňů.
0: Hit Radio City.
3: Kdyby Marie Fredriksson z Roxette byla ještě mezi námi, tak dneska by slavila 68. Tak si ji teď připomeneme

Na Hit Radio City Taylor Swift. Spoustu soutěží máme i tady na City, ale jednu pěknou o vstupenky na festival Metronom chystáme na tom spřízněném dubovém Hit Radio 90. Bude se o ně hrát od pozítří na Facebooku a Instagramu Hit Radio 90 a taky přímo ve vysílání, tak si někam uložte kontakt do studia 720-868-636. Budete ho potřebovat ve chvíli, kdy zazní něco od Stinga, Meniku nebo Nika Kejva, tedy od těch, co v Letňanech za 3 týdny vystoupí. Teď už ale ten, co tam byl před 3 lety, The Weeknd. I'm

hlavně milovníkům videoher právě teď na Hit Radio se ty zpívala Lana Del Rey, to byl její hit Video Games. Mimochodem ty letošní videoherní filmové adaptace nejsou tak špatné. Mortal Kombat 2 svými kvalitami docela překvapil a Super Mario galaktický film má zatím celosvětově největší tržby roku 2026. No tak uvidíme, co ještě letos rebooty Resident Evilu, Street Fightera a nebo třetí Angry Birds.

přáteli, tohle slyšet i naživo a zaspívat si s Ondrou Látkem, že vám ujel vlaky poslední metro, tak můžete už ve čtvrtek na našem City Pikniku, kde právě Xindlix vystoupí.

0: hodiny taky vystoupí ve čtvrtek ve Žlutých lázních, kam chystáme ten náš první letošní City Picnic. Tak přijďte, je to zadarmo.
1: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
2: Partnerem City Picniku je Chery Praha v Průhonicích. Rodinná SUV značky Chery se špičkovou technologií a skvělou výbavou. Více na cherypraha.cz.
3: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
4: Hit Radio City. Tell me the

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

Na Hit Rádiu City jsme si teď připomněli romantickou komedii. Hudbu složil, slova napsal Hugh Grant a Hayley Bennett. Zpívali Way Back Into Love. Mimochodem, už jste slyšeli podcast Vypalovačka o fenoménech 90. let? Jestli ne, tak vám ho za chvíli představím. Předtím ale Swedish House Mafia John Martin.

0: Robbie Williams, který teď dospívává na Hit Radio City, byl, jak víte, členem jednoho z nejslavnějších boybandů všech dob, Take That. A právě o boybandech je zatím poslední sedmý díl podcastu o fenoménech 90. let, nazvaného Vypalovačka a chystaného týmem Hit Radio 90, tedy mnou, Ivo Halačem, kolegyní Markétou Rachmanovou a kolegou Michalem Kleinem. No a v tom posledním díle o boybandech se bavíme právě i o Take That.
1: Tam byla prostě informace, že Take That ohlásili konec. A já jsem se normálně psychicky zhroutila. Protože jako dneska to zní fakt jako šíleně, jo, ale jako pro holku, která prostě tou kapelou fakt jako žila, a úplně mám z toho jako husí kůži, protože se mi to úplně vybavuje, jak jsem byla strašně jako raněná. Pro mě v tu chvíli fakt jako skončil svět a já jsem v tom vlastně byla úplně sama, protože v tom rádiu to byly lidi 25, vejš, a vlastně všichni se tomu jako smáli, víš, to takový, ježišmarja, no, se rozpadly debílkové. Doma u nás to bylo v podstatě podobná reakce, takový to, Marketko, ale z tohohle se nemusíš jako hroutit, víš, jsou důležitější a horší věci na světě, třeba zdraví.
0: To si přitom celý přesně, pokoj k tejhle.
2: To si přesně potřebovala slyšet.
1: Přesně, ale jako ve škole, když jsem řekla, oh, oni se rozpadli tejhle, jako Robbie Williams odešel, on se na něm vykašlal.
0: Kdo?
1: No, to neposlouchám. Takže jako, já jsem tam fakt byla úplně sama.
0: Spoustu dalších takovýchto příběhů, nejenom v tom díle o boybandech, si můžete poslechnout v podcastu Vypalovačka, který je na všech podcastových platformách, YouTube kanálu Hit Radio, anebo na stránkách hitradio90.cz.
3: Hit Radio City.

0: rámci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 17 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem. Hezké odpoledne. Prahu 10 opět oživí letní scény. Nabídnou koncerty, divadelní představení, tematické programy pro rodiny s dětmi i letní kina. A to vše zdarma. Více už řekne mluvčí městské části Jan Bruno Trop.
2: Letní scény letos zamíří do Malešického parku, Heroldových sadů, parku Malinová Chrpová na Zahradním městě, parčíku u Aldašínské na Skalce a nově také na Gutovku. Každá lokalita nabídne program dvakrát týdně a kromě kulturních produkcí také odpočinkovou zónu s občerstvením.
1: Letní scény se budou konat od zítřka do konce srpna. Regulace kratomu nefunguje, řekl to premiér Andrej Babiš. Okamžitý zákaz podle něj nebude, ale posílí se kontroly. Prodej kratomu je v současnosti povolený regulovaně jen dospělým a v obchodech s licencí. Každý den podle hasičů vzplane na silnicích průměrně 6 vozidel. V 80% je důvodem technická závada jako únava materiálu, opotřebení, tření nebo přehřátí. Malý oheň můžeme uhasit, platí ale několik zásad, říká mluvčí hasičského záchranného sboru Kristýna Posekaná.
3: Nikdy neotvírat kapotu motoru naplno. Náhlý přísun kyslíku by mohl způsobit prudké vzplanutí a vyšlehnutí plamenů do obličeje. Kapotu bychom měli pouze uvolnit a trysku hasicího přístroje nasměrovat pod kapotu nebo do podběhů kol. Při hašení bychom si měli chránit taky ruce, použít nějakou silnou látku nebo rukavice.
1: Když nejde oheň uhasit během desítek vteřin, máme ustoupit do bezpečné vzdálenosti a počkat na hasiče. Kanoistka Tereza Kneblová vyhrála úvodní závod světového poháru ve vodním slalomu. Václav Chaloupka podtrhl český úspěch druhým místem mezi muži. Zkompletovali tak medailovou sbírku výpravy ve Slovinsku, když navázali na včerejší bronz kajakáře Jakuba Krejčího. V noci se v Praze ochladí na 14 až 11 stupňů, zítra naměříme až 28. Očekáváme polojasné ráno, postupně se ale zatáhne. Odpoledne a taky později večer se vyskytnou přehánky, místy bouřky i silné. Počítejme s přívalovým deštěm, menšími kroupami a nárazy větru.
0: Hit Radio City.
4: Pátá odbyla, to znamená, že ještě hodinu budeme spolu. Ivo Aláč přeji nadále krásnou sobotu. Teď se ke mně přidá Adam Lambert.

tahle píseň letos přibyla do party, kde je třeba i Let It Go, z jiného animáku Ledové království, taky bondovské písně Skyfall a No Time To Die, Falling Slowly, Marketing Irglové a Glenna Hansarda, anebo My Heart Will Go On z Titanicu. To všechno jsou Oscarové písně i Golden z animáku K-pop Lovkyně démonu, která teď dohrála na Hit Radio City. No a tady už je Headway. What is

kluci, Lauře nebo Daniele a teď taky o Marii. Znovu připomínám, že jedna z těch slavných Marií by dneska slavila narozeniny, ale Marie Fredriksson z Roxette už bohužel není mezi námi. Roxette už jsme tady dneska měli na Hit Radio City. Za chvíli je tady jedna Stephanie, kterou známe jako Lady Gaga.

Zatímco tady na Hit Radio City finišuje Lil Nas X a Star Walking, tak myslím, že už to asi můžeme říct. Hokejisté Švýcarska si na domácím šampionátu s obrovskou pravděpodobností zahrají o zlato. Překvapení turnaje Norové na ně v tom aktuálně hraném semifinále nestačí. Švýcaři vedou 5-0 a do konce základní hrací doby zbývá nějakých 5 minut. O jejich soupeřích v zítřejších medailových zápasech se rozhodne večer v utkání mezi Kanadou a naším čtvrtfinálovým přemožitelem Finskem. Tak jsem zvědav, tady už je Jerry Halebo na Hit Radio City. We'll be right back.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

0: I jeleny jsme kdysi měli na City pikniku a myslím, že dokonce dvakrát. Letos si ale ve Žlutých lázních mít nebudeme, protože tam jeleni budou hrát oba následující dny, 5. a 6. června v rámci svého Jelenfestu. O den dříve, tedy 4. června, už ve čtvrtek, příští týden, náš City piknik a na něm Xindl X a hodiny.
1: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
2: Partnerem City pikniku je Sherry Praha v Průhonicích. Rodinná SUV značky Sherry se špičkovou technologií a skvělou výbavou. Více na sherrypraha.cz.
3: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.

0: Tohle byl Jason Derulo a Take You Dancing na Hit Radio City. Poslední věc ode mě dneska, Ivo Alač vám přeje hezký zbytek sobotního večera. Uslyšíme se opět v pondělí mezi 14. a 18. na zpřízněném Hit Radio 90. Tak si to nalaďte v dabu nebo na webu. Do té doby se mějte krásně.
1: Zlepši si náladu.
2: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
1: Zlepši si náladu.
2: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio.
2: On air.
1: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
3: 18 hodin krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Podle lékařů bez hranic nebylo nikdy v minulosti tak brzy po vypuknutí epidemie eboly zaznamenáno tolik případů nákazy jako nyní na východě Konga. Situace je tam 2 týdny po vyhlášení epidemie stále velmi znepokojivá. Do provincie dnes přicestoval generální ředitel Světové zdravotnické organizace, aby podpořil zdravotnické týmy bojující proti epidemii. Ukrajinský gymnastický svaz zareagoval na nedávné rozhodnutí mezinárodních organizací o plnohodnotném návratu Ruska a Běloruska do soutěží rozsáhlou protestní kampaní. Během probíhajícího mistrovství Evropy v moderní gymnastice ve Varně si ukrajinské reprezentantky zakrývají oči a uši, když při vyhlášení vítězů zní hymna jedné z těchto zemí. Ukrajina také spustila akci v digitálním prostoru. Vyzývá uživatele sociálních sítí, aby sdíleli fotografie či videa po vzoru příkladů ukrajinských gymnastek ve Varně. Český motocyklový závodník Filip Salač odstartuje do zítřejší velké ceny Itálie z první řady. V dnešní kvalifikaci třídy Moto2 zajel na okruhu v Mugellu 2. čas. 24-letý Salač vybojoval přední řadu na roštu 2. A na závěr počasí, noc bude jasná až polojasná, přechodně oblačná s teplotami mezi 13 až 8 stupni. V neděli bude zpočátku polojasno, během dne čekáme od západu přibývání oblačnosti a přijdou přehánky anebo bouřky. Teploty ale budou letní, mezi 24 až 28 stupni.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v dabu. Hit Radio City.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

Radio City.

0: Miley Cyrus.
1: Hey, it's Teddy Swims.
2: Hit Rádio.
0: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

0: Radio City.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio. Čas už léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.